bring it back.

0: rolling now.
1: Do not attempt to leave the dance floor.

can love you, I can ask you, and I can have you.

0: can I have you?
1: This right here is a power play.

0: každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.
1: Vkus.

That's me. I am the diva. You better roll out the red carpet.

0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Víte, co se stane s autobaterií, když v lednu zaparkujete venku a ráno otočíte klíčkem? Přesně to samé řeší inženýři na druhé straně Atlantského oceánu, jenom o pár stovek stupňů drsněji. NASA oznámila, že její výzkumníci vyvíjejí baterie schopné fungovat v brutálním mrazu jižního pólu měsíce, kde noční teploty padají hluboko pod všechno, co znáte z předpovědi počasí. A to je naprosto zásadní, protože bez spolehlivého zdroje energie nebude mít program Artemis astronauty, ale jen velmi drahé sochy ve skafandrech. Běžná baterie v takovém chladu neumře dramaticky. Ona se prostě urazí a přestane spolupracovat, jako puberťák v neděli ráno. Takže zatímco vy řešíte, jestli vám nastartuje Octavia, chemici v laboratořích chladí články, které musí vydržet 2 týdny lunární noci bez jediného slunečního paprsku. Tak si nabijte mobil, než vám zima nabídne lekci z elektrochemie. Mějte se pozemsky.

0: O Cimrmanově polární výpravě se dochovalo pouze několik útržkovitých zpráv. V Národní politice z března 1908 jsem našel noticku, v níž Cimrman píše, jakou neocenitelnou službu mu tento list na chladném severu poskytl, když si jim vycpal kabát a nohavice.
1: Nacházíme se v období, kdy divadlo Járy Cimrmana funguje už 2 roky v divadle Solidarita. Ladislav Smoljak se Zdeňkem Svěrákem právě dokončili svůj další kousek. Severské drama o tom, kterak český génius Karel Němec dorazil na severní pól dřív než kdokoliv jiný. Samozřejmě.
2: Žádá-li nachlazený člověk letenku na Maltu, může se mu klidně stát, že přistane na Baltu. Což ho jistě nepotěší. Teď zase k vážné práci.
1: 17. října 85 se konala předpremiéra v Brně, což je tradiční praxe divadla. Otestovat nový kus před brněnským publikem, které je notoricky známé tím, že u něj jen tak něco neprojde.
2: Kritikům dáme rovněž za pravdu, že krejčí může těžko volat bol, bol, a přitom poskakovat a tleskat.
1: Jako každé cimrmanovské představení i dobytí severního pólu se skládá ze 2 částí. Nejprve série pseudovědeckých referátů o životě a díle všeuměla Járy Cimrmana, tentokrát o nově objevené básni, arktickém sněžném člověku a záhadné hře s názvem Přetržené dítě.
3: Víte, jak dlouho trvá polární noc?
4: 100 dní.
3: Ano, 100 dní. Včera, mrazu a samoty. Si myslíte, že ta trudovyselnost je sranda, co?
1: 25. října 1985 tak přichází na řadu oficiální premiéra v pražském divadle Jiřího Wolkra. Dobytí severního pólu může odstartovat.
5: Páni výpravo, je sever, za mnou pořadí. Náčelník Karel Němec zde.
6: Náčelníku, faktická poznámka, mohu?
5: No, rychle.
6: Nevadí, že tam je pešuník a koleje.
1: Druhá část představení nabízí severské drama plné ledových vášní, kdy Čech Karel Němec dobývá pól 5. dubna 1909. Režie Ladislav Smoljak, scénografie Jaroslav Weigl a obsazení standardní parádička, včetně Bořivoje Pence, který se se Svěrákem zná už od první třídy. Představení vzniká v době, kdy je potřeba obcházet cenzuru chytře a subtilně, ale Cimrman má tu výhodu, že jeho absurdita funguje jako dokonalá kamufláž.
7: Nic nedrncá, nic neubíhá dozadu, všecko, co tady vidíš, náčelník, já, lékárník, všechno driftuje na sebe, no.
8: A já?
7: Ty taky driftuješ.
8: Takže podle tebe já tady stojím, nic nedělám a driftuju.
7: Správně.
8: V životě se nic takového nedělá a nikdo mě k tomu nedonutí.
9: Jak dlouho ještě budeme driftovat?
7: Takových 10 až 11 dní.
8: No, to vám teda nezáleží.
1: Výsledkem je totální trhák oblíbený jak u kritiky, tak u diváků. V roce 2014 se hra nastuduje v angličtině v Nigérii, úryvky se objeví ve filmu Nejistá sezóna a v roce 2016 se dokonce přeloží do Esperanta a promítne na světovém kongresu. Představení Dobytí severního pólu si odbude svou 1000. reprízu v říjnu 2025, přesně 40 let od svého prvního uvedení.
9: Pravda, vleče se to. Kamarádi, já vám nevím, co to se mnou je, ale já bych to nejraději otočil a driftoval zpátky. K nám, domů, do Prahy, do Podolí, do lékárny, do prdele, to je myslím.
7: A je to tady. Trudovyslnost.
3: Vidíš, Vojtěchu, kdybyste měli míč, pinkli bychom si a zde byla nálada.
1: 25. října 1985 se tedy rodí jeden z nejslavnějších kusů divadla Járy Cimrmana. Dobytí severního pólu dokáže, že i v době cenzury se dá tvořit skvělé divadlo. Stačí trochu fantazie, hodně talentu a fiktivní český génius, který byl ve všem první. Však my Češi jsme byli všude první, akorát to nikdo neví.
8: Váčeníku, co jste navrhoval?
2: Sníst psy.
8: Když je nemáme.
2: I když je nemáme.
8: Vy všichni, jak jste tady tomu rozumíte?
2: Já tomu rozumím.
8: Já teda ne.
2: No, je to možná lepší, Varle.
8: Ono to vypadá. Může to říct?
2: Vypovídej se, Frištenský.
8: No, ono to totiž vypadá, jako kdybyste chtěli sníst mě.
10: Powerplay.

Zdravím všechny milovníky kinematografie z Zun Rádia a Hučí kučí tance. Paul Bettany se na Disney Plus vrací jako Vision a ve Vision Quest mu na útěku před lovci odměn straší v hlavě i Ultron v podání Jamesa Spadera. Na HBO Max dorazila pátá a poslední řada seriálu Babylon Berlin, kde se Berlín roku 1933 řítí do propasti a Charlotte Ritter v něm zůstává sama. Margaret Qualley na Prime Video hledá lásku svého života, i když možná zjistí, že tou největší je ten život sám. A Hvězdná brána se znovu pootevírá. Tvůrkyně WandaVision Jack Schaefer chystá pro Amazon nový seriál. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: I was a different person back then.
1: How about now? Anyone waiting for you tonight?
0: No, no. Home is... home is just me.
2: Na Disney Plus dnes vstupuje Vision Quest, nový seriál ze světa Marvelu, který uzavírá trilogii odstartovanou v roce 2021 seriálem WandaVision. Paul Bethany se znovu ujímá role syntetického hrdiny Vision. Ten se po návratu do provozu drží v ústraní, protože o něj stojí lidé, kteří by z ní raději vyrobili dokonalou zbraň. Odpověď na otázku, kým vlastně je, hledá u umělých inteligencí, které nosí ve vlastním kódu. Mezi starými známými, jako je Jarvis, se ale ozývá i Ultron. Klid skončí ve chvíli, kdy se na jeho hlavu objeví odměna. Na útěku se k němu přidá tajemný mladík Thomas Shepard a s ním i otázka, jestli nejde o jeho znovuzrozeného syna. James Spader se jako Ultron vrací poprvé po 11 letech a Farhan Tahir oprašuje roli Razy, velitele ozbrojenců, kteří v úplně prvním Ironmanovi unesli Tonyho Starka. Syntetickému hrdinovi jde po krku žoldák Paladin v podání Todda Stashwicka a v obsazení nechybí ani Tania Miller nebo Emily Hampshire. Seriál vytvořil Terry Metles, který předtím vedl třetí řadu seriálu Star Trek Picard. Mimochodem, Paul Bethany v Marvelu kdysi začínal jen jako hlas Jarvise, umělé inteligence Tonyho Starka. Za 18 let to dotáhl na hlavní roli ve vlastním seriálu. Osmidílný seriál Vision Quest najdete nově na Disney+.
0: Who am I? I was an Avenger, but I'm not a hero anymore. I have his face, but not his virtue. All I have is his name.
3: Welcome home, Vision.
4: This house is getting crowded, Vision.
5: Ultron! Human avatars only.
6: Sir, I cannot overstate the dangers of keeping him around.
0: Yes, but he is a...
7: Dad? Papa? Peepaw?
8: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Hvězdná brána se znovu pokouší otevřít. Amazon podle magazínu Variety chystá pro Prime Video úplně nový seriál ze světa Hvězdné brány a do čela postavil Jack Schaefer, autorku marvelovských seriálů WandaVision a Agatha za vším schovaná. Je to druhý pokus během jednoho roku. Loni v listopadu Amazon objednal seriál od Martina Gera, který u Hvězdné brány začínal jako scénárista. Letos v červnu ho ale zrušil ještě před natáčením, protože se vedení bálo, že osloví jen skalní fanoušky. Ti se zvedli ze židlí a petice za záchranu seriálu nazbírala téměř 120 000 podpisů. Jak sami vidí, k ničemu to nebylo. O dějinové verze zatím nevíme vůbec nic, ani to, jestli naváže na původní film s Kurtem Russellem a Jamesem Spaderem a na 10 řad seriálu s Richardem Deanem Andersonem. Scénáristický tým se má sejít v nejbližších týdnech. Mimochodem James Spader, který v roce 1994 bránu otevřel jako egyptolog Daniel Jackson, se dnes vrací jako Ultron ve Vision Quest, tedy v pokračování WandaVision. Uzavírá se tu kruh nebo se otevírá další červí díra. Hlavně ať ji Amazon tentokrát nezabouchne dřív, než jí projde první herec. Víc o nové Hvězdné bráně i o tom, proč skončila ta předchozí, najdete v článku na našich stránkách zunradio.cz.

0: Achtung, Achtung. Generalfeldmarschall Hindenburg hat soeben Adolf Hitler zum Reichskanzler Deutschlands ernannt.
1: Na HBO Max dorazila pátá a zároveň poslední řada německého seriálu Babylon Berlin. Jeden z nejúspěšnějších evropských seriálů posledních let se po 4 letech čekání loučí. Děj se tentokrát přesouvá do ledna roku 1933. Adolf Hitler se právě stal říšským kancléřem a Berlin čeká pár týdnů, během kterých se celá země obrátí na ruby. Komisař Rád beze stopy zmizí a Charlotte zůstává sama. Vyšetřuje sérii vražd bývalých frontových vojáků a stopy ji zavedou až do roku 1918. Celé finále pak vrcholí požárem říšského sněmu. V hlavních rolích se vracejí Volker Brüch a Liv Lisa Fries. Nechybí Lars Eidinger ani Hannah Hersprung. Tvůrci říkají, že poslední řada není jen o pádu demokracie, ale hlavně o tom, jak důležité je ji bránit. Téma, které ani po více než 90 letech nezestárlo. Pátou a závěrečnou řadu seriálu Babylon Berlin najdete nově na HBO Max.
2: So wie es war, wird es nicht bleiben.
3: Ausmisten müssen wir den Schweinestall.
4: Ich werde die neuen politischen Denkweisen ohne Zögern durchsetzen.
5: Ich fürchte, das alles hier wird sehr viel länger dauern, als die meisten von uns glauben.
6: 4 důvody pro DAB Digitální Radio.

0: put everything I needed in two suitcases, and I threw my phone away, and then I just didn't go back. There's a
1: possibility. I don't want to know about you.
2: What do you want to know?
1: Everything.
2: I got the thing that everyone wants. And then...
1: Maya!
3: Na Prime Video dnes dorazilo romantické drama Láska tvého života s Margaret Qualley v hlavní roli. Maya je bostonská sestřička z Urgentu, chytrá s ostrým jazykem a srdcem pod zámkem. Jednoho dne si od sympatického podivína Charlieho koupí starý psací stůl, v jehož zaseknutém šuplíku najde kazetu a z nenápadného setkání se rozjede láska, která jí obrátí život na ruby. Jenže budoucnost, kterou si spolu vysnili, se jednoho dne zhroutí a Maya musí začít znovu. Zjistit, kým vlastně je, co chce a jestli ještě dokáže milovat. Hledání ji zavede do Portugalska, Londýna.

0: Charlieho hraje Gabriel Bessou, dalšího důležitého muže v Majně životě Aaron Pierre a nejlepšího kamaráda Patrick Schwarzenegger. Nechybí ani Catherine Keener. Film natočila Rachel Morrison, první žena v historii nominovaná na Oscara za kameru, která jako kameramanka stála třeba za filmem Black Panther. A mezi producenty najdeme i Ryana Goslinga. Po premiéře na festivalu v Torontu kritici chválili hlavně Margaret Qualley a nádherné záběry. S příběhem už to tak jednoznačné nebylo. Romantické drama Láska tvého života najdete ode dneška na Prime Video. I feel like I'm living again.
1: What if we acknowledge that there actually is something here?
2: I can't.
1: What do you mean?
3: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

Ještě mám pro vás přehled nejlépe hodnocených snímků, které vstoupily do kin v posledních dvou týdnech. Alejandro Iñárritu natočil dramedii Digger, v níž Tom Cruise s pupkem a jižanským přízvukem hraje nejmocnějšího muže světa. Ropný magnát se zoufale snaží všechny přesvědčit, že právě on zachrání lidstvo před katastrofou, kterou sám způsobil. Po jeho boku hrají Sandra Hiller, John Goodman, Riz Ahmed nebo Jesse Plemons. Andrej Zvjaginsev se vrací do kin s dramatem Minotaur. V Rusku roku 2022 se úspěšný podnikatel Gleb snaží udržet firmu nad vodou v zemi, která se mění před očima, a když začne podezírat manželku z nevěry, udělá rozhodnutí, které ho dovede na hranu. Mrazivé drama z prvky thrilleru o tom, jak se rozpadá člověk i společnost kolem něj. Polský režisér Wojciech Smarzowski otevírá v dramatu Sladký domov téma domácího násilí. Goška věří, že konečně našla lásku svého života a žádost o ruku v romantických Benátkách to jen potvrzuje. Za fasádou slušného domova se ale brzy ukáže násilník. Ze slovensko-české produkce boduje u diváků v kinech romantická dramedie Milovník, ne bojovník. Andrej má jednoduchý plán: nedělat blbosti, trávit čas s babičkou a hlavně už nikdy nelézt opilý na stromy, ze kterých pak neumí slézt. Pak ale nad sklenkou Fanty potká Míšu a splánuje rázem minulost. A pro milovníky klasiky se do kin vrátil restaurovaný Anton Špalec Ostrostřelec z roku 1932. Vlasta Burian v jedné ze svých nejslavnějších komediálních rolí hraje majitele dílny na hudební nástroje a člena městské domobrany, který si urážkou císařského majestátu zadělá na pořádný malér. Tak to je pětice, kterou si diváci v kinech v posledních dvou týdnech pochvalují nejvíc. Hovk!

0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. Posvítíme si na velrybí pád, thriller s Austinem Abramsem uvězněným v útrobách velryby a také severské drama Fjord, které si z Cannes odvezlo zlatou palmu. Díky, že jste si dnes opět zapnuli vaše rádio přijímače a především si naladili Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Co je to DAB+? Digitální nástupce analogového FM vysílání. Chcete poslouchat moderní rádio v digitálu? Tak to potřebujete přijímač podporující DAB+. Všechna současná rádia z DAB i nadále přijímají FM. Takže až si budete pořizovat nové rádio, tak ať je i z DAB, protože přeci nechcete vykupovat staré skladové zásoby, že? Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je Zun.

0: spot.
1: Tati, kdy bude levnější benzín?
2: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
3: Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
4: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Ranní vece. Yeah.

0: Spot.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Prodáno!
1: Veacom.

0: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4.

0: Hyundai. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture.
1: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
1: Penetrační testy. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
5: Někdo stojí tamhle v rohu.
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
8: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: život. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4.

0: Hyundai. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
3: This is a power play.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie z Zun Rádia a Huči Kuči Tance. Do kin dnes vtrhává pestrá sestava premiér. Ve Velrybím pádu skončí Austin Abrams v Břiše vorvaně s kyslíkem sotva na hodinu, takže nezadržitelně se dostanete do bodu, kdy budete zadržovat dech. Christian Mungiu si za Fjord se Sebastianem Stanem a Renata Reinsve odvezl z Kán už druhou zlatou palmu. Noah Centineo s Jasonem Momou zase ve Street Fighterovi rozdávají rány jako v herně 90. A kdo má radši němčinu než pěsti, tomu dnes v Praze startuje jubilejní 20. ročník festivalu Das Film Fest. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: ocean, predators have all the advantages. So what options does that leave prey like you?
1: Do kin dorazil Survivor trailer, u kterého se vám bude hodit umět zadržet dech. Velrybí pád vás vezme do hlubin oceánu a rovnou do útrob v Orvaně. Mladý Jay se po smrti otce vydá potápět u kalifornského pobřeží, aby na dně našel jeho ostatky. Ponor ale skončí úplně jinak, než plánoval. Spolkne ho obrovský vorvaň. Kyslíku má sotva na hodinu a jedinou nadějí mu jsou dovednosti a rady, které mu táta stihl předat. Biblický Jonáš byl v břiše velryby 3 dny a 3 noci, Jay má 60 minut. Jay si zahrál Austin Abrams, jeho otce Josh Brolin a matku Elizabeth Shue. Film natočil autor sci-fi hororu Nikdo tě nezachrání, Brian Duffield, podle románu Daniela Krause, se kterým napsal i scénář. Nápad se prý zrodil z virálního videa kajakářů, kteří nečekaně skončili velrybě v tlamě. Duffield sám o filmu mluví jako o opaku čelistí. Velryba tu podle něj není monstrum, ale hrdinka. První ohlasy slibují pořádné napětí a pár scén, které prověří i odolnější žaludky, což je u filmu odehrávajícího se v žaludku Vormaně vlastně docela logické. Velrybí pád nově uvádí do kin Falcon.
0: Jay, you're gonna just accept your fate? No. I wanna pass on things I knew. So when it matters, you'll know what to do. Remember, survivors survive.

Jeden svět, dvě vášně, film a muzika. Půl noc Hollywoodu právě teď na Zone Radio.

Dnes startuje v Praze jubilejní 20. ročník festivalu německy mluvených filmů Das Film Fest. Přiveze na 30 hraných, dokumentárních i animovaných snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska, od archivních pokladů po letošní oceňované novinky. Většinu z nich v našich kinech jinak neuvidíte, do běžné české distribuce se totiž nedostanou. Festival zahájí Něžné monstrum rakouské režisérky Marie Kreutzer s Leo Seydoux v hlavní roli. V programu jsou i 3 snímky spojené s Oscarovým kláním, třeba drama Rose, ze kterého se Sandra Hüller odvezla z Berlinále Stříbrného medvěda. Na řadu projekcí dorazí tvůrci a herci. 20. narozeniny oslaví festival návratem k začátkům. Oscarové drama Životy těch druhých, kterým se před 20 lety otevíral první ročník, poběží v kině Světozor na klasickém 35-kovém pásu. Expresionistický klenot němého filmu Jak golem na svět přišel zase ožije v kostele u Salvadora s živým sborem, varhanami a perkusemi. V Praze festival potrvá do 20. října v kinech Lucerna, Edison, Film Hub a Světozor a také v kostele u Salvadora. Koncem října se Das Film Fest přesune do brněnského kina Art, začátkem listopadu pak do olomouckého Konviktu a ústeckého Hraničáře. Mezi projekcemi můžete zaskočit i do rakouského kulturního fóra na výstavu o Hedy Lamarr, hollywoodské hvězdě a zároveň vynálezkyni, jejíž tajný komunikační systém pro torpéda připravil půdu pro dnešní Wi-Fi, mobilní telefony a Bluetooth. Až budete na mobilu listovat programem, víte, komu poděkovat. Jo, a ona je také tou chytrou hlavičkou, která vymyslela systém skládání jednorázových kapesníků do krabic. Hedy Lamarr jsme řešili také v Single Story, takže pokud se chcete dozvědět víc o této úžasné dámě, vraťte se k 37. a taky ke 119. výletu. Malá odbočka, nicméně zajímavé, že? Kompletní program a vstupenky najdete na dasfilmfest.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Tati, kdy bude levnější benzín?
3: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
4: Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
5: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Are you familiar with this Romanian saying, Bataia erupta din rai?
1: Yes. Beating is coming from heaven.
2: Dnes vstupuje do kin Fjord drama, za které si rumunský režisér Kristian Mungiu odvezl z Cannes už druhou zlatou palmu. Stal se tak teprve 10. filmařem v historii, kterému se to povedlo. Tu první získal za komorní, leč velmi tísnivé drama 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny, o kterém jsem referovala v jiném médiu asi před 20 lety. Ale zpátky k Fjordu. Mladá rumunsko-norská rodina se přestěhuje do odlehlé vesnice u norských fjordů a těší se na nový začátek. Sousedé ji přijmou s otevřenou náručí, jenže pak učitelka objeví na těle jejich dcery modřiny. Do hry vstoupí norský úřad na ochranu dětí a začíná vyšetřování i soudní proces, ve kterém se střetnou tradiční rodinné hodnoty, kulturní rozdíly a přísná pravidla státu. Manžele si zahráli Sebastian Stan, kterého znáte z Marvelovek, a Renate Reinzve, jež si diváky podmanila ve filmu Nejhorší člověk na světě. Pro Stena je Fjord hodně osobní projekt, sám je totiž rodák z Rumunska. Film je zároveň rumunským kandidátem na Oscara za nejlepší mezinárodní film. Kritici se shodují, že rozpoutá spoustu vášnivých debat, protože klade otázku bez jednoduché odpovědi. Kde končí právo rodičů vychovávat své děti po svém a kde začíná právo státu do toho zasahovat? Fjord se Sebastianem Stanem a Renate Reinzve najdete nově ve vašich kinech díky Aerofilms.
3: Hello children, welcome to our school and to our country, I could say.
4: Hi Ella, I'm Nora.
5: Hi.
6: I understand that you came all the way from
3: Romania, but my wife is Norwegian, so.
5: They seem so happy here, and they bonded so much with Nora.
4: Why don't you let Em and Elia come for my birthday?
3: Because they're punished.
7: What are you doing here?
3: With five, unless there's some discipline.

0: brother.
1: I failed you.
0: There was darkness growing within me.
2: You're not my brother.
3: Do something.
4: What are you waiting for?
0: Forgive me.
5: Dokken dnes vtrhává také Street Fighter, hraná adaptace jedné z nejúspěšnějších videoherních sérií všech dob, tentokrát ovšem v podobě akční komedie. Film nás vrátí do divokých devadesátek, kdy si slavný bojovník Ken Masters má nejlepší léta dávno za sebou. Z kariéry plné vítězství, peněz a večírků mu zůstala hlavně slabost pro skleničku. Když mu tajemná Chun-Li nabídne účast na světovém turnaji největších ranařů, zatáhne břicho a kývne. Jenže chybějící forma není jeho jediný problém. Na turnaji se totiž potká i s kdysi nejbližším parťákem, se kterým se nepěkně rozešel. A organizátorovi celé akce nejde o to najít šampiona, ale ovládnout svět. Kena hraje Noah Centineo, Ryuya Andrew Koi a Chun-Li Kalina Liang. Za pozornost stojí hlavně pestré vedlejší obsazení, Jason Momoa jako zelený divoh Blanka, rapper 50 Cent jako boxer Balrog, David Dastmalchian jako hlavní padouch Bison a do ringu nastoupí i wrestlingové hvězdy Cody Rhodes a Roman Reigns. Film natočil Kitao Sakurai, sám velký fanoušek hry. Jako japonsko-americký kluk prývějím hrdinovi Ryuyovi poprvé uviděl postavu, která vypadala jako on. Hráči se podle Noah Centinea mohou těšit na spoustu herních odkazů a legendárních hlášek. Takže pokud jste v devadesátkách nechali v herně všechny drobné, máte příležitost se tam vrátit, tentokrát s popcornem v ruce. Street Fighter je nově v kinech a uvádí ho Cinemart.
6: You were the best fighter in the world, and then you disappeared. What happened?
0: The path I'm on now is not one of combat. I don't fight anymore.
6: It's honestly the stupidest thing I've ever heard. Your brother Ken is in danger. To my business
0: as a father. I spent years living in Ryu's shadow. Now,
7: I'm gonna win it all.
8: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Dnešní kinopremiéry nabízejí Zlatou palmu, Vorvaně, Jedovaté pavouky i Pouliční rváče, tak pojďme na to. Největším festivalovým kalibrem v kinech je drama Fjord. Sebastian Stan a Renate Reins vehrají rumunsko-norský pár, kterému po nečekaném obvinění vstoupí do rodiny norský úřad na ochranu dětí. Napětí obstará v kinech survival thriller Velrybí pád. O syna Abramse při pátrání po ostatcích otce, kterého hraje Josh Brolin, spolkne Vorvaň a kyslíku má sotva na hodinu. Kdo nemusí pavouky, ten by se měl hororu Hnízdo vyhnout. Správkyně bytového domu v Los Angeles zůstane s nájemníky uvězněná v karanténě a chodbami se rychle množí prudce jedovatí pavouci. Akční komedie Street Fighter vrací na plátno legendární videohru. Vyhaslá hvězda bojových umění Ken Masters podání Noaha Centinea se musí dát do formy na světový turnaj a do ringu s ním nastoupí třeba Jason Momoa, 50 Cent nebo wrestleri Cody Rhodes a Roman Reigns. Úplně jiná liga je hororová komedie Wop Peep Miss Sinka. Podle undergroundového komiksu jejíž název je na denní vysílání trochu moc. Jde o přepálenou parodii drsných exploatačních filmů 70. ve stylu Johna Waterse a Studio Trauma. Pro otrlé ji do kin posílá Balt Cinema. Po uvedení v rámci festivalu B2Ken teď do běžné kinodistribuce vstupuje i Minotaur Andreje Zvjaginceva, držitele Zlatého lva za film Návrat. Úspěšný ruský podnikatel se v roce 2022 dusí pod tlakem doby a podezření z manželčiny nevěry ho dovede k osudovému rozhodnutí. Domácí stopa vede do rodiny, v dramatu Divočina utíká Klára Isová od toxického manžela k otci, jenže ten se posedle chystá na konec světa. Slovensko-česká láska zase otevírá otázku, co když matka nedokáže milovat vlastní dítě. Vaše píďata mají tento týden v kinech Žně. Čeká je animovaný pejsek Fešák o nejošklivějším pejskovi na světě, který chce vyhrát prestižní psí výstavu. Dvě pásma krátkých filmů, Cinemini on Tour, Svět v obraze a v pohybu, které dětem hravě ukazují, jak film funguje. A taky rodinná komedie Pitomá příroda s Jaroslavem Duškem jako kouzelným dědečkem. Tak to je dnešní kino na dílka. Hovk!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
1: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
1: Recovery Plan. Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
1: Penetrační testy. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
4: Tati, kdy bude levnější benzín?
5: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
6: Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
7: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
8: Stroboskopická mucha!
7: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
9: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zunrádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
10: Vkus.
0: Roztočte to se Zunrádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
11: Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Hodíme očko na diplomatické vztahy nebo luxusní víkend na Nantucketu. Díky, že jste si naladili Půlnoc v Hollywoodu a hlavně Zun Radio, které vám vyhrává tu nejlepší muziku v éteru. A nepřestane. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Clásica.
1: You can do it, baby. You can do it, baby.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si posvítíme na rodokmeny. Astronomové z italského institutu INAF prošli 300 nejlépe prozkoumaných planetárních soustav Mléčné dráhy a zjistili, že se dělí na dvě rodiny. Ta první je široká a těžká, dvakrát až desetkrát hmotnější než naše sluneční soustava. Planety tam obíhají hvězdy větší než slunce a od narození se perou. Srážky, vyhazovy, dramata. Druhá rodina je skromná a sevřená. Planety podobné velikosti pěkně v řadě za sebou jako hrášek blusku, blíž ke hvězdě, než obíhá Merkur a hlavně klid. Takže ano, i vesmír má spořádanou větev a tu, o které se u oběda nemluví. Jak popisuje space.com, výsledky vyšly v Nature Astronomy a napovídají, kde hledat planety vhodné pro život. Osud soustavy prý určuje hvězda, u které se narodí. Rodiče zkrátka rozhodují i tady nahoře. Tak si dnes večer zamávejte na svou hvězdnou tetičku. Mějte se pozemsky.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: to Hyundai. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježiš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Je hodina po půlnoci 26. října 1985 a jsme na parkovišti u dvou borovic v kalifornském Hill Valley. A tady, v téhle časové tříštině mezi páteční půlnocí a sobotním svítáním, se odehrává experiment, který předefinuje pravidla fyziky, alespoň ve filmovém univerzu.
2: Doktore!
3: Barbie, stihnul si to?
2: Jo!
3: Představuji ti svůj poslední experiment, je to obrovská věc!
2: Tak to je DeLorean.
1: Doktor Emmett Lathrop Brown, excentrický vědec s ďábelskou úpravou účesu, který vypadá, jako by strčil prsty do zásuvky, právě vyjel ze svého nákladňáku. Ne s vědeckým exponátem, ale s upraveným automobilem značky DeLorean DMC 12.
3: Můžem? Jsem doktor Emmett Brown, stojím na parkovišti u dvou Borovic, je sobota 26.10.1985, je 1:18 po půlnoci a toto je časová zkouška číslo 1.
1: Chromovaná karosérie, odrážející neonové světlo, křídlové dveře jako symbol svobody. Ale to hlavní je uvnitř. Proudový kapacitátor, tedy zařízení schopné generovat 1,21 GW energie nutné k průrazu časoprostorového kontinua.
3: Jestli se počítá správně, tak až to mrdně dosáhne rychlosti 140 km v hodině, tak se připrav, že něco zažiješ.
1: 17-letý Marty McFly v džínové košili a oranžové vatované bundě si myslel, že dnes v noci natočí kamarádův vědecký experiment na kameru a nemá ponětí, že za pár chvil bude cestovat o 30 let zpět a náhodou znemožní vlastní existenci tím, že mu jeho pubertální matka totálně propadne.
3: Aha, co jsem ti říkal? 140 km za hodinu! Časomíra ukazuje přesně 1:20:00.
1: Tento okamžik, tahle noc na pustém parkovišti, kde jedinými svědky jsou neonová světla a nákupní košíky, se stane fundamentálním bodem celé časové smyčky. Protože bez tohohle experimentu by Marty nikdy nepotkal své rodiče v teenagerském věku, nezachránil jejich lásku a především by se nikdy nevrátil zpátky s pomocí blesku do hodinové věže a filmové trilogie v hodnotě téměř 1 miliardy dolarů by na světě nebylo.
3: Pojď sem, ukážu ti, jak to funguje. Nejprve musíš zapnout časový okruh. Tenhle panel ti ukáže, kam jdeš, tenhle kde jsi a tenhle kde jsi byl. Místo určení si naťukáš těmito tlačítky.
1: A tak díky jednomu šílenci s plutóniem, nerezovému autu s elektronkou Check Engine a setkání s libijskými teroristy vzniká jeden z nejoblíbenějších filmových časoparadoxů všech dob. A my bychom necestovali v tomhle báječným vozíčku do historie 80. a 90. let. A parkoviště u dvou Borovic? To je přece u Borovice. Marty totiž v roce 1955 přejede jednu z nich. Nebo přejel? Motýlí efekt v praxi, přátelé.
3: Ach bože, našli mě. Nemím sice jak, ale našli. Utíkej, Marty!
2: Kdo?
3: No, kdo myslíš? Ti libíci!
4: To je ten Lincoln. Ach bože, ten je snový.

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Víte, co se stane s autobaterií, když v lednu zaparkujete venku a ráno otočíte krýčkem? Přesně to samé řeší inženýři na druhé straně Atlantského oceánu, jenom o pár stovek stupňů drsněji. NASA oznámila, že její výzkumníci vyvíjejí baterie schopné fungovat v brutálním mrazu jižního pólu měsíce, kde noční teploty padají hluboko pod všechno, co znáte z předpovědi počasí. A to je naprosto zásadní, protože bez spolehlivého zdroje energie nebude mít program Artemis astronauty, ale jen velmi drahé sochy ve skafandrech. Běžná baterie v takovém chladu neumře dramaticky. Ona se prostě urazí a přestane spolupracovat, jako puberťák v neděli ráno. Takže zatímco vy řešíte, jestli vám nastartuje Octavia, chemici v laboratořích chladí články, které musí vydržet 2 týdny lunární noci bez jediného slunečního paprsku. Tak si nabijte mobil, než vám zima nabídne lekci z elektrochemie. Mějte se pozemsky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
4: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Here we go. Quiet please outside. Stand by.
2: Sounds good.
1: And action. Shanna, will you please hurry up and get your funky butt out of the bed?
3: Šestý a také poslední single z alba Janet vydaný v Americe vstupuje 11. října 94 do prodeje a také na obrazovky hudebních televizí. Janet Jackson se tentokrát objevuje v hravém příběhu jako vůdkyně ženského gengu. You want this.

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Tatí, kdy bude levnější benzín?
2: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
3: Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
4: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
5: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
6: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
7: Memento mori, krasotinko.
5: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
8: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
6: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na jedno z nejposvátnějších čísel astrofyziky. Ve 30. letech Subramanian Chandrasekhar spočítal, že bílý trpaslík nikdy nemůže mít víc než 1,44 na hmotnosti slunce. Tečka. Konec debaty. Zákon fyziky. No a teď se ukazuje, že ten strop má menší škvíru. Jak popsal Universe Today, nová práce v Astrophysical Journal Letters tvrdí, že silné magnetické pole dokáže elektrony pořádně rozhýbat, takže se gravitaci ubrání až zhruba do 3 hmotností slunce. Simulace v programu STARS navíc ukázaly, že hvězda nemusí být magnetická od narození. Když odhodí vnější vestry, magnetické pole zůstane a stlačí se s jádrem do trpaslíka. Magnetických bílých trpaslíků tedy může být mnohem víc, než jsme čekali. A to vysvětluje i tu drzou supernovu z roku 2003, která limit přetekla. Držte si čepice, vesmír zase přepisuje pravidla. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
1: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: I'm Salt.
2: Yo, what's up, Mr. Pepper?
1: I'm Salt and Pepper.
2: Yes, Salt and Pepper. Mm-hmm. What? We're here.
3: A máme tady holky Sůl a Pepř, kterým vychází 12. října 93 čtvrté album Very Necessary, které se stane vrcholem jejich úspěchu.
1: I think our music is different because we live on the edge with our music. We've never confined ourselves to anybody's rules about what we should sound like or act like or look like or sing about.
3: Alba Very Necessary se celkově prodá 7 milionů kopií. Jen v Americe získá 5 platinových certifikací, což z tria Salt and Peppa udělá první ženský rapový počin s multiplatinovou deskou.
1: Everybody likes to tell us what we should do and you know how we should be, but I think if we got caught up in that, we wouldn't be where we are today.
3: Trio Salt and Peppa se ale u zápisů do historie nezastavuje, když získá také jako první ženské rapové uskupení cenu Grammy.
1: Bye.

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: S4 stavební.
4: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
3: S4 stavební.
4: Více na www.s4stavební.cz.
5: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
6: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
7: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
5: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
8: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Tati, kdy bude levnější benzín?
1: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
2: Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

can't turn around. That's the funk. Oh yeah, oh yeah.

Ranní vece. Ranní vece.

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Prodáno!
0: Veacom.

Speed Up. Deno Broek. On zo pozdravujem. Prajem pekný deň.

0: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa s akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: Hyundai. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
2: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
1: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační testy. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. cybercontrol.io.
5: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
6: Někdo stojí tamhle v rohu.
5: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
9: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
3: Powerplay.

So check it out.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na jedno z nejposvátnějších čísel astrofyziky. Ve 30. letech Subramanian Chandrasekhar spočítal, že bílý trpaslík nikdy nemůže mít víc než 1,44 a hmotnosti slunce. Tečka. Konec debaty. Zákon fyziky. No a teď se ukazuje, že ten strop má menší škvíru. Jak popsal Universe Today, nová práce v Astrophysical Journal Letters tvrdí, že silné magnetické pole dokáže elektrony pořádně rozhýbat, takže se gravitaci ubrání až zhruba do 3 hmotností slunce. Simulace v programu STARS navíc ukázaly, že hvězda nemusí být magnetická od narození. Když odhodí vnější vestry, magnetické pole zůstane a stlačí se s jádrem do trpaslíka. Magnetických bílých trpaslíků tedy může být mnohem víc, než jsme čekali. A to vysvětluje i tu drzou supernovu z roku 2003, která limit přetekla. Držte si čepice, vesmír zase přepisuje pravidla. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
2: Večeře, jak na pitevně.
3: Mami, já už nemám hlad.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
6: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
7: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
5: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Zastavili jsme se podívat také na závod Formule 1 v Portugalsku. Žebříček jezdců je vyrovnaný a o titulu se rozhoduje mezi těmi největšími rivaly, stájovými kolegy z McLarenu, Alanem Prostem a Niki Laudou. Zatímco Prost, startující z druhého místa na roštu, bojuje o svůj první titul, Niki Lauda potřebuje dojet alespoň druhý, aby se stal po 6 let trvající pauze po 3. mistrem světa. Nicméně kvalifikace se mu nevydařila a horko těžko se prokousává dopředu až z 11. pozice. Dva je málo, jeden je sakra blízko, ale půl bodu, díky kterému protivník vyhraje, je zdrcující. Niki Lauda svůj 3. a poslední titul pilota Formule 1 v kariéře vyhrává 21. října 1984 v Portugalsku v nejtěsnějším výsledku historie.
2: Alain Prost, 7 times the winner. 2nd, Niki Lauda. 3rd, Ayrton Senna. That's the way it is.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Tati, kdy bude levnější benzín?
3: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
4: Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
5: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Hučí kuči tance. Do kin dnes vtrhává pestrá sestava premiér. Ve Velrybím pádu skončí Austin Abrams v Břiše vorvaně s kyslíkem sotva na hodinu, takže nezadržitelně se dostanete do bodu, kdy budete zadržovat dech. Christian Mungiu si za Fjord se Sebastianem Stanem a Renata Reinsve odvezl z Cannes už druhou zlatou palmu. No a Centineo s Jasonem Momou zase ve Street Fighterovi rozdávají rány jako v herně 90. A kdo má radši němčinu než pěsti, tomu dnes v Praze startuje jubilejní 20. ročník festivalu Das Film Fest. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí, čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: the ocean, predators have all the advantages. So what options does that leave prey like you?
1: Do kin dorazil Survivor trailer, u kterého se vám bude hodit umět zadržet dech. Velrybí pád vás vezme do hlubin oceánu a rovnou do útrob v Orvaně. Mladý Jay se po smrti otce vydá potápět u kalifornského pobřeží, aby na dně našel jeho ostatky. Ponor ale skončí úplně jinak, než plánoval. Spolkne ho obrovský vorvaň. Kyslíku má sotva na hodinu a jedinou nadějí mu jsou dovednosti a rady, které mu táta stihl předat. Biblický Jonáš byl v břiše velryby 3 dny a 3 noci, Jay má 60 minut. Jay si zahrál Austin Abrams, jeho otce Josh Brolin a matku Elizabeth Shue. Film natočil autor sci-fi hororu Nikdo tě nezachrání, Brian Duffield, podle románu Daniela Krause, se kterým napsal i scénář. Nápad se prý zrodil z virálního videa kajakářů, kteří nečekaně skončili velrybě v tlamě. Duffield sám o filmu mluví jako o opaku čelistí. Velryba tu podle něj není monstrum, ale hrdinka. První ohlasy slibují pořádné napětí a pár scén, které prověří i odolnější žaludky, což je u filmu odehrávajícího se v žaludku Vormaně vlastně docela logické. Velrybí pád nově uvádí do kin Falcon.
0: You're gonna just accept your fate? No. I wanted to pass on things I knew. So when it matters, you know what to do. Remember, survivors survive.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Dnes startuje v Praze jubilejní 20. ročník festivalu německy mluvených filmů Das Film Fest. Přiveze na 30 hraných, dokumentárních i animovaných snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska, od archivních pokladů po letošní oceňované novinky. Většinu z nich v našich kinech jinak neuvidíte, do běžné české distribuce se totiž nedostanou. Festival zahájí Něžné monstrum rakouské režisérky Marie Kreutzer s Leo Seydoux v hlavní roli. V programu jsou i tři snímky spojené s Oscarovým kláním, třeba drama Rose, ze kterého se Sandra Hüller odvezla z Berlinále Stříbrného medvěda. Na řadu projekcí dorazí tvůrci a herci. 20. narozeniny oslaví festival návratem k začátkům. Oscarové drama Životy těch druhých, kterým se před 20 lety otevíral první ročník, poběží v kině Světozor na klasickém 35-kovém pásu. Expresionistický klenot němého filmu Jak golem na svět přišel zase ožije v kostele u Salvádora s živým sborem, varhanami a perkusemi. V Praze festival potrvá do 20. října v kinech Lucerna, Edison, Film Hub a Světozor a také v kostele u Salvádora. Koncem října se Das Film Fest přesune do brněnského kina Art, začátkem listopadu pak do olomouckého Konviktu a ústeckého Hraničáře. Mezi projekcemi můžete zaskočit i do rakouského kulturního fóra na výstavu o Hedy Lamarr, hollywoodské hvězdě a zároveň vynálezkyni, jejíž tajný komunikační systém pro torpéda připravil půdu pro dnešní Wi-Fi, mobilní telefony a Bluetooth. Až budete na mobilu listovat programem, víte, komu poděkovat. Jo, a ona je také tou chytrou hlavičkou, která vymyslela systém skládání jednorázových kapesníků do krabic. Hedy Lamarr jsme řešili také v Single Story, takže pokud se chcete dozvědět víc o této úžasné dámě, vraťte se k 37. a taky ke 119. výletu. Malá odbočka, nicméně zajímavé, že? Kompletní program a vstupenky najdete na dasfilmfest.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifaktor. Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
5: Tati, kdy bude levnější benzín?
6: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
7: Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
8: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
8: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
9: Are you familiar with this Romanian saying, Bataia erupta din rai?
10: Yes, beating is coming from heaven.
11: Dnes vstupuje do kin Fjord drama, za které si rumunský režisér Christian Mungiu odvezl z Cannes už druhou zlatou palmu. Stal se tak teprve 10. filmařem v historii, kterému se to povedlo. Tu první získal za komorní, leč velmi tísnivé drama 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny, o kterém jsem referovala v jiném médiu asi před 20 lety. Ale zpátky k Fjordu. Mladá rumunsko-norská rodina se přestěhuje do odlehlé vesnice u norských fjordů a těší se na nový začátek. Sousedé ji přijmou s otevřenou náručí, jenže pak učitelka objeví na těle jejich dcery modřiny. Do hry vstoupí norský úřad na ochranu dětí a začíná vyšetřování i soudní proces, ve kterém se střetnou tradiční rodinné hodnoty, kulturní rozdíly a přísná pravidla státu. Manžele si zahráli Sebastian Stan, kterého znáte z Marvelovek, a Renate Reinzve, jež si diváky podmanila ve filmu Nejhorší člověk na světě. Pro Stena je Fjord hodně osobní projekt, sám je totiž rodák z Rumunska. Film je zároveň rumunským kandidátem na Oscara za nejlepší mezinárodní film. Kritici se shodují, že rozpoutá spoustu vášnivých debat, protože klade otázku bez jednoduché odpovědi. kde končí právo rodičů vychovávat své děti po svém a kde začíná právo státu do toho zasahovat. Fjord se Sebastianem Stanem a Renate Reinzve najdete nově ve vašich kinech díky Aerofilms.
12: Hello children, welcome to our school and to our country, I could say.
13: Hi Ella, I'm Nora.
14: Hi.
15: I understand that you came all the way from
16: Romania, but my wife is Norwegian, so.
17: They seem so happy here, and they bonded so much with Nora.
18: Why don't you let Em and Elia come for my birthday?
16: Because they're punished.
18: What are you doing here?
16: With five, unless there's some discipline.

0: brother. I failed you. There was darkness growing within me.
1: You're not my brother.
2: Do something.
3: What are you waiting for?
0: Forgive me.
4: Dokken dnes vtrhává také Street Fighter, hraná adaptace jedné z nejúspěšnějších videoherních sérií všech dob, tentokrát ovšem v podobě akční komedie. Film nás vrátí do divokých devadesátek, kdy si slavný boj

0: Smilky Jan jako hlavní padouch Bison a do ringu nastoupí i wrestlingové hvězdy Cody Rhodes a Roman Reigns. Film natočil Kitao Sakurai, sám velký fanoušek hry. Jako japonsko-americký kluk prý v jejím hrdinovi Ryujovi poprvé uviděl postavu, která vypadala jako on. Hráči se podle Noah Centinea mohou těšit na spoustu herních odkazů a legendárních hlášek. Takže pokud jste v 90. nechali v herně všechny drobné, máte příležitost se tam vrátit, tentokrát s popcornem v ruce. Street Fighter je nově v kinech a uvádí ho Cinemart.
1: You were the best fighter in the world, and then you disappeared. What happened?
2: The path I'm on now is not one of combat. I don't fight anymore.
1: It's honestly the stupidest thing I've ever heard. Your brother Ken is in danger.
3: To my business as a father.
4: I spent years living in Ryu's shadow. Now,
5: I'm gonna win it all.

Dnešní kinopremiéry nabízejí Zlatou palmu, Vorvaně, Jedovaté pavouky i Pouliční rváče, tak pojďme na to. Největším festivalovým kalibrem v kinech je drama Fjord. Sebastian Stan a Renate Reins vehrají rumunsko-norský pár, kterému po nečekaném obvinění vstoupí do rodiny norský úřad na ochranu dětí. Napětí obstará v kinech survival thriller Velrybí pád. Austina Abramse při pátrání po ostatcích otce, kterého hraje Josh Brolin, spolkne Vorvaň a kyslíku má sotva na hodinu. Kdo nemusí pavouky, ten by se měl hororu Hnízdo vyhnout. Správkyně bytového domu v Los Angeles zůstane s nájemníky uvězněná v karanténě a chodbami se rychle množí prudce jedovatí pavouci. Akční komedie Street Fighter vrací na plátno legendární videohru. Vyhaslá hvězda bojových umění Ken Masters podání Noah Centinea se musí dát do formy na světový turnaj a do ringu s ním nastoupí třeba Jason Momoa, 50 Cent nebo wrestleri Cody Rhodes a Roman Reigns. Úplně jiná liga je hororová komedie Wop Peep Miss Sinka. Podle undergroundového komiksu jejíž název je na denní vysílání trochu moc. Jde o přepálenou parodii drsných exploatačních filmů 70. ve stylu Johna Waterse a Studio Trauma. Pro otrlé ji do kin posílá Balt Cinema. Po uvedení v rámci festivalu B2Ken teď do běžné kinodistribuce vstupuje i Minotaur Andreje Zvjaginceva, držitele Zlatého lva za film Návrat. Úspěšný ruský podnikatel se v roce 2022 dusí pod tlakem doby a podezření z manželčiny nevěry ho dovede k osudovému rozhodnutí. Domácí stopa vede do rodiny, v dramatu Divočina utíká Klára Isová od toxického manžela k otci, jenže ten se posedle chystá na konec světa. Slovensko-česká láska zase otevírá otázku, co když matka nedokáže milovat vlastní dítě. Vaše píďata mají tento týden v kinech Žně. Čeká je animovaný pejsek Fešák o nejošklivějším pejskovi na světě, který chce vyhrát prestižní psí výstavu. Dvě pásma krátkých filmů, Cinemini on Tour, Svět v obraze a v pohybu, které dětem hravě ukazují, jak film funguje. A taky rodinná komedie Pitomá příroda s Jaroslavem Duškem jako kouzelným dědečkem. Tak to je dnešní kino na dílka. Hovk!

0: z Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Hodíme očko na diplomatické vztahy nebo luxusní víkend na Nantucketu. Díky, že jste si naladili Půlnoc v Hollywoodu a hlavně Zoom Radio, které vám vyhrává tu nejlepší muziku v éteru. A nepřestane. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zoom Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zoom Rádio i vy.
2: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
3: Prodáno!
2: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
3: Prodáno!
4: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonics. Partner. Ne dodavatel. Rexonics.cz.
5: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
6: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
3: Prodáno!
1: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zoom Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
0: Vkus.
1: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4.

0: Hyundai. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifaktor. Penetrační testy. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
2: Vkus.
3: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
5: Zun. This is a power play.

Zoom Radio. This one hit make you

other, but I never know.

San Francisco, the love.

Myslíte, že máte dost? Ne.

0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si pustíme vesmírnou hudbu, protože astronomové našli v hlubinách kosmu útvar, kterému říkají houslový klíč. Vážně, ten tvar z rádiových vln vypadá přesně jako notový symbol. Jen je mírně větší než vaše zpěvníky. A kdo to rozluštil? Rentgenová observatoř Chandra, jak oznámila NASA. Podle jejich dat za tou kosmickou notou stojí obří výbuch ze supermasivní černé díry, po kterém následovala srážka celých kub galaxií. Takže ne skladatel, ale kosmický bubeník, který praštil do činelu a pak do něj narazila sousední kapela. Černá díra vyfoukne gigantický obláček plazmatu, kupy galaxií se do sebe zaklesnou a výsledek je obraz, který astronomové umí číst jako partituru. Vesmír neskládá symfonie schválně, jen mu to občas náhodou vyjde. A tím vám dnes zavírám notový sešit, přátelé, pod oblohou. Mějte se pozemsky.

Parfait, c'est dit.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Mirko Paoloni presents Deep Inside the Chart.
2: Selected and mixed by Mirko Paoloni. Mirko

Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. This is a power play.

Taka taka dina taka taka dina taka taka dina taka.